Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc v této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás po prázdninách starý pes. Co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Dneska jsme začali muzikantem, který se jmenuje Charlie Parker a měl narozeniny 29. srpna, narodil se v roce 1920. Já jsem říkal přes ty prázdniny, teda jo, byly reprízy, tak jsem vydestiloval nějaký muzikanty ještě z konce srpna, aby jsme si ty oslavance užili. Tak tedy Charlie Parker. První skladba se jmenovala Confirmation, druhá skladba, kterou slyšíte, se jmenuje Nemůžu začít. To je standard klasický.

Tak, to bychom měli Charlieho Parkera. Já jsem zapomněl říct, že se narodil v Kansas City v Americe. Jeho táta dělal na jídelních vozech číšníka, máti pracovala na poště, na základní škole chodil zpívat do katolického sboru, na střední pak už nastoupil do školního orchestru. Jeho máma viděla takhle jednou doma, když cvičil na to ságo, tak se na něj koukala a říkala si, no ten kluk k tomu to jde, to jako je dobrý, a koupila mu úplně novou altku, teda altový saxofon Casey Blues.

Joe Jones vyndal činel ze soupravy a hodil mu ho pod nohy jako signál, aby vypadl z pódia. Toho ovšem neodradilo a dal se do skutečně tvrdýho cvičení, že byly doby, že cvičil třeba až 15 hodin denně. Láska na prodej, co vy na to?

Teď se podíváme do roku 1940, tomu zrovna umřel táta, Charles Parker senior, a on opustil McShannovu kapelu, od roku 1942 hrál nějaký čas s Hynesem. Tady ovšem dochází docela k maléru, protože v té době stávkovala Americká federace hudebníků, dokonce dva roky v jednom tahu, 42-44, to je v Americe běžný, tam se stávkuje, ani se nenadějete, jak? To znamená, že se nenahrávalo spoustu věcí. Některé kapely, jak se říká, museli držet krok a moc nevystupovali. V té době se začíná vyvíjet Charles Parkerův styl pro bebop celá novej a úplně velice zvláštní. Bohužel většina těchto nahrávek prostě neexistuje, protože nikdo nenatočil a to je škoda. Ale k tomu bebopu se ještě dostaneme. Night and Day. Noc a den, to je standard jazzový. Máte rádi jazzový standardy?

V té době už začal mít taky docela ošklivý problémy, například koncertovali v Kansasu a on peníze, který měl na letenku, utratil za heroin, takže se neměl jak dostat. Navíc posléze taky věnoval jednu svoji skladbu známému drogovému dílerovi, toho pochopitelně sebrali, takže drogy nebyly a musel to řezat chlastem. Začalo to docela hezky. Dopadlo to tak, že zapálil prostěradla v amoku teda. Zapálil prostěradla na hotelu na pokoji a pak po hotelové hale běhal úplně nahej. Takže ho sebrali a byl hospitalizován v psychiatrické léčebně Camarillo State 6 měsíců. Pokud můžu já něco říci, muzikanti jsou tak trochu jako zvláštní lidi, ta muzika, že jo, s člověkem udělá hrozný věci, ale já bych mohl vyprávět, jo, to byste nevěřili, ale zase by jsem se rád vyhnul žalobám, tak to necháme na jindy. Loverman, to je další skladba, kterou když natáčel v roce 1946, tak v sobě měl litr whisky, tak měl teda pěkně naváto a děli se pěkný věci teda v tom studiu. Ovšem, tohle je nahrávka z roku 1950, takže nemusíte mít obavy, že byste jako posluchači došli k nějaký úmě na hudebním zážitku.

V době jeho největší slávy ho taky trápily tyhle ty problémy, protože, jak víte, heroin a alkohol, to nějak nejde dohromady. Byl často považován za nespolehlivýho, spousta muzikantů z něho bylo na prášky, ale zase na druhou stranu byl to pan saxofonista, to je pravda. Jak říkám, můza si vybírá tu daň a když si znáte ve svém okolí nějakýho umělce, nemusí to být muzikant, může to být divadelník, herec třeba nějakej velký, slavnej, tak víte, že to s nima taky není dvakrát lehký. Tak to bychom měli a my se posuneme na další skladbu. Na tomhle vinilu, co se mi točí na gramofóně, jsem tady vybral docela pěknou brázdu, která se jmenuje Je nejlepší čas.

Takže je nejlepší čas dát něco výpopu. Já tady mám poslední ukázku Charlie Parkerem a to je Žabí skok. Zbývá pouze dodat, že zemřel 12. března 1955 ve věku 34 roků v Novém Yorku. Když ho v nemocnici ohledali, tak to vypadalo následovně, ačkoliv měl 34 roků, tak jeho tělo bylo v takovém stavu, jako kdyby to byl 55-letý a možná ještě víc starý člověk. Tyhle ty věci člověku skutečně nepřidají. Možná to má taky původ v tom, že v 16 letech prodělal ošklivou bouračku v autě a byl dost potlučený a dostával silné dávky morfia proti bolesti. I to mi mohla být příčina. Při jeho pohřbu to bylo taky problematický, protože vzhledem k neuspořádaným rodinným poměrům, svým teda, protože měl de facto dvě ženy, tak se to tam nějak špatně řešilo, ale nějak se to dalo do pořádku, dokonce si to vzal na starosti v celou tu organizaci pohřbu a všechno Dizzy Gillespie. Jenom taková veselá příhoda z natáčení, traduje se teda. Ještě jednu věc, aby toho nebylo málo. Na jeho náhrobku je místo altky vyobrazený tenorový saxofon, ačkoliv on hrál na tu altku, ale to už je taková drobnost. Takže Žabí skok, za chvíli jingle a po ní bude oslavenkyně.

Tak tady Diana Washington, naprostá klasika, Dotýkej se mě v noci, Teach Me Tonight, narozená 29. srpna 1924 ve státě Alabama v Americe. Už na základní škole zpívala gospely, na střední pak dokonce založila vlastní gospelový soubor, který vedla. Ovšem písně, které vám tady předvedu, víceméně gospelový teda nebudou ani náhodou. Tak tedy, první písničku, kterou vám s ní přehraju, je trošku drsnější povahy, jo, jmenuje se to Ďábelsky zkažená holka. Zpívá se tam, podívej se, já jsem tak hrozně zkažená holka fešáku, že nějakou tu romantiku si můžeš strčit za klobouk.

O Dianě Washington už jen krátce, protože je poměrně málo času, jak se tak dívám na hodiny, dosáhla mnoha úspěchů. Například v roce 1986 byla uvedena do alabamské jazzové síně slávy a v roce 1993 do rock'n'rollové síně slávy. Bohužel teda už in memoriam. Mimochodem to byla nejen zpěvačka, ale taky pianistka, hra dobře na vibrafon. Zemřela, a já vám to řeknu přesně, 14. prosince 1963 ve věku 39 let. Tady se jednalo o barbituráty, ale nehledejte v tom nějakou narkomanskou divočinu. Ona měla totiž dost problémy se spaním, špatně spala, brala na to řádně předepsané léky a nějakým nešťastnou náhodou zapomněla, nebo co, to nějak špatně prokombinovala a bylo vymalováno. A s ní si ještě dáme blues od Louhánovi Johnovi a to je s Dianou Washington vše.

0: Tak to bychom měli Dinah Washington, ještě jsem zapomněl říct, že taky byla nazývána, tuším, královnou jukeboxů, ale snad jsem to už neříkal. Ale ještě, co bych vám dal na závěr. Já jsem tady hrozně dlouho hledal píseň Půl párku. Krásně to naspíval Jirka Suchej, když si v Semaforu hezky to měl udělaný. A nebudete tomu věřit, jsem říkal, někde Voskové s Verichem, to tomu taky dělali, to musím mít, on zobrátil celý rádio z hůru nohama, že jo, a nakonec jsem to našel. Takže si dáme Půl párku s Voskovcem a s Verichem, já vám děkuju za poslech, milí posluchači, mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.
1: No jo. Tak co kdybychom zaspívali něco o půl páře, aby nebylo nedorozumění.
2: Mužíček skromný velice,

0: krku, nemoh si dát než půl párku. Jak se vrchní nad stůl sklání, mužík mu šeptne své přání. Ticho se snese nad sálem, když vrchní zahřmí lokálem.
1: Půl párku, prosím!

0: Rozpačitě řek, mužíček, prosil bych k tomu chlebíček. Vrchní hlasitěj než třeba řek.
1: Půl párku, žádnej chleba.
0: Půl párku, půl párku.
1: U nás k půl párku se neservíruje chleba.
0: Mužíček velmi zesmutněl, na celý párek však neměl. U stolu sedí jak pěna, lokálem zazní ozvěna. Půl párku.
1: A už nic víc.
0: Půl párku.
1: A bez hoščin.
0: Půl párku, to je bez chleba.
1: Ha, ha, ten hosti přeje půl párku.
2: Poslouchali jste 237. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.

0: Ahoj, koračky a koráci.
1: Hey, Harry.
0: Harry. Tak se jmenuje písnička, kterou právě dospívala Macy Gray. No a vybral jsem ji, protože je v pořadí šestá na jejím albu The ID. A dneska máme 6. září. Pokud mě posloucháte v premiéře v neděli, tak je tomu právě tak, že je týdetý ženský zrovna dnes. Téně je Leila Kay. Tak si teďka dáme Srobon Res, Rock the Nation.

55. Pěkně rapuje, co? Máme ještě jednou. Nevěříš se, co původně natočil Plastic Bertrand? Co zpěrá Lako Bleze a Teplíka. No a o muziku v té verzi se postaral Dennis Pop a Douglas Carr. A o kytaru pak taky Chuck Anthony.

dneska taky narozeniny. Některé zdroje uvádí, že jich 55 a některé 56. Takže kdo ví, kolik je opravdu, ať mi napíše do e-mailové schránky DJ Vinitrak@zavináč.cz. Díky.

We Bapa Gal Rappers. Věcí Get in the Groove, ve který byl popěvek té předchozí věci nasemplován.

Šel jste do žlábku. Tohle to jsou další. Pěšku ILB zremixoval David Morales.

zázrak, blíží se pravděpodobně snad dočasně poslední díl pořadu Barevná hodina Honzy Martina, protože budu muset řešit své zdravotní problémy. A co týden tu budu ještě. Éteru na Color Music Radio. No a taky si zahraju s Lubošem Lukorem v klubu, respektive v baru v Krymský. Adresa je Krymská 21 na Praze 10. A to sice 17. září od 22 hodin. Tak přijďte.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 7 minut po 9. Dneska je pondělí 7. září a svátek nám slaví Regíny. No a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno, jen ojediněle nebo spíš výjimečně by mohlo být také zataženo. Ranní teploty, tak ty by se dnes měly pohybovat mezi 9 až 11 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 22 až 25 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 17 až 21, a přes noc potom teploty kolem 14 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikolóře, to je pravidelnému posluchači jasný, a těm, který nás třeba naladili poprvý, to samozřejmě s radostí sdělíme. Budou to dva hudební DJský sety, ten první bude věnovaný rapu a hiphopu, oldschoolový pecky, jako byla třeba právě Freedom od Jurassic 5, no a pokračovat budem Snoop Doggem a Drop It Like a Heart. No a druhá část, ta naopak bude aktuální, plná novinek z posledního týdne, věci, které vyšly v posledních 7 dnech a budou v žánru baselineu a UK garáže. To bude druhý DJský set mojí maličkosti mezi 9 a 10 hodinou. No a před 9 a 10 se taky podíváme na pravidelnou rubriku. Rubrika Frikolóra Infos nás informuje o tom, co nechceme, nepotřebujeme a neměli bychom vědět. Záležitost, která je tu úplně od začátku a bude s námi dnes 7. září. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno, příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolóra.

pořad Free Color a tohle byl J. Dilla, Busta Rhymes a Tolkiashi, aha, a samozřejmě taky Lil Wayne. No a měli jsme tady třeba už i Gangstary, taky tady s náma byli House of Pain. No a teď si dáme Naughty by Nature.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora, je 640 minut po 8 hodině, my tady máme Tribe Called Quest a budeme pokračovat další parádní věcí, tentokrát to bude TikTok. A samozřejmě Lords of the Underground.

0: pořad Frikolora Časomíra tady ve studiu ukázala 650 minut po 8 hodině. Dneska je, přátelé, pondělí, a to 7. září. Ano, je to tak, svátek nám slaví Regíny a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno nebo polojasno, jen ojediněle spíš výjimečně by mohlo být také zataženo. Ranní teploty 9 až 11 stupňů, to už je ale historie, bych tak typoval. V odpoledních maximech 22 až 25 stupňů, k večeru se ochladí na 17 až 21 a přes noc teploty kolem 14 až 17 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám dneska napsaly internety. No a jako první je tady Maďarsko. Tam se totiž konal tradiční závod, a to v kopání hrobů. 19 týmů se zúčastnilo 9. ročníku celostátní soutěže hrobníků, která se konala v sobotu v severomaďarském městě Nyírgyőzfalu. Ano, přátelé, všichni soutěžící se potýkali se značným horkem a také suchou půdou. Celkem 38 hrobníků soutěžilo v rychlosti kopání hrobu. Hrobová jáma musela být dlouhá 2 metry, široká 80 cm a hluboká 1,6 metru. Z důvodu bezpečnosti může práci v jámě vykonávat pouze jeden ze soutěžících a druhý upravuje vykopanou hlínu, ale nesmí do jámy vstoupit. Soutěžící musí hrob vykopat, ale také zakopat. Pak se hodnotí také úprava hrobu. Body se udělují za oba úkony. Zvítězila dvojice Robert Nagy a László Kis a s časem 1 hodina a 21 minut. Vítězové si rozdělili 200 000 forintů, tedy přes 13 000 korun. Soutěž zorganizovala Maďarská asociace správců a provozovatelů hřbitovů. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, co kdyby člověk mohl na týden vypnout. Ano, vědci našli v mozku klíč k hibernaci. Zvíře se schoulí do klubička, výrazně zpomalí metabolismus a jeho tělesná teplota klesne. Pak v tomto stavu vydrží celé týdny. Vědci nyní udělali důležitý krok k pochopení toho, jak mozek podobný proces spouští. Objevili skupinu neuronů, která rozhoduje o tom, zda se zvíře vydá do hibernace. Dokážeme jednou tedy napodobit. Představa člověka, který nastoupí do raketoplánu, usne a probudí se až po příletu, zatím patří především do sekce science fiction. Výzkum hibernace ale není jen záležitostí budoucích cest do vesmíru. Vědci se stále intenzivněji zabývají otázkou, zda by se dalo výrazně zpomalení metabolismu jednou využít také k medicíně. Ano, důležitý dílek této skládačky nyní našel tým vědců, který zkoumal syrské křečky. Výsledky zveřejnil jako předběžnou studii na odborném serveru BioRxiv. Zatím tedy ještě neprošli standardním, tedy recenzním řízením. O výzkumu informoval také časopis Science. Mozek má své vypínače. Vědci se zaměřili na oblast mozku zvanou hypotalamus, která se podílí mimo jiné na regulaci tělesné teploty a spánku. Právě zde našli skupinu neuronů, která byla aktivní ve chvíli, kdy křečci vstupovali do hlubokého stavu hibernace. Když vědci činnost těchto buněk utlumili, zvířatům trvalo déle, než se do hibernace vrátila. Naopak jejich aktivace vyvolala chování typické pro přípravu na hibernaci a výrazný pokles tělesné teploty. U křečku klesla přibližně na 13 stupňů Celsia. Jestli jsme křečkové, těžko říct. No a poslední informace, kterou tady mám, ta se týká nové houby. Už je asi v Česku. Houbař ji našel, ale snědl. Odborníkům tedy chybí důkaz. Hřib štíhlotřetný, ano, tedy představuje v evropské přírodě fascinující, ale zároveň kontroverzní fenomén. Tato atraktivní a jedlá houba pochází ze Severní Ameriky, odkud se na evropský kontinent dostala pravděpodobně s dovozem sazenic borovic. V posledních letech se nekontrolovaně šíří z pobaltských států směrem do střední Evropy. První nálezy jsou z Litvy, kurská kosa, publikované v roce 2011, ale autoři uvádějí, že podle místních tam rostl už od 80. let. Čekalo se, že se objeví v některé pískovcové oblasti na severu České republiky, v sousedství nejspíš s Polskem, a že by to mohlo být buď Labské pískovce nebo Broumovsko. No a nakonec jsou to Lužické hory, respektive pomezí mezi Lužickými horami a Ralské pahorkatiny, říká mykoložka Lucie Zíbarová, jedna z autorek seznamu nepůvodních druhů hub v České republice. Podle zpráv se tato houba už skutečně objevila, ale nálezce nebyl schopný ji věrohodně doložit. Prostě jí snědl, je totiž skutečně dobrá, tak skončila na talíři. Hrobníci, houby a v neposlední řadě samozřejmě také hibernace. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiemi tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě parťákem není také nikdo jiný než Maskot. Ano, přátelé, firma Maskot, ta, která ví, jak to správně odfiltrovat a hlavně zabalit. Ano, přátelé, to jsou Maskoty. To byli parťáci tohohle pořadu. Teď už v rychlosti reklama, za chvíli opět muzika, jelikož je pondělí, tak se podíváme na novinky ze světa, samozřejmě taneční muziky. Dneska v pondělí to pravidelně bývá, jak jinak než Baseline a UK Garage, a já už tady pravou rukou šátrám a připravuju tedy ty věci, které si dnes odehrajem. Už za chvíli tedy další DJský set pořadu Frikolora, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.
1: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

první parádní novinka Don't Tell Me Algorithm. A přátelé, ještě před chvíli tady nadávali rapeři ty nejhorší nadávky, které si dokážeme představit. Teď už si jedeme v tomhle tanečním parádním takovým soulovým rytmu a tady nebo spíš vokálu.

No a my pokračujeme další novinkou tohoto týdne. Promises are not usual. Taky nás čeká Vince Expo a Fader Funk Essential Garage Remix na Energy High. To jsou následující skladby, které tedy proběhnou v rámci dnešního baselineu a UK garáže v druhé části pořadu Freecolora. A jak víme, všechno jsou to aktuální věci z posledního týdne, tedy z posledních 7 dnů. Dobré ráno.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freeklora, 28 minut po 9. hodině. My jsme teď o víkendu objeli další dvě města v rámci tedy Čínasky, Létos Čínasky a Tour, která probíhá po celé naší krásné vlasti, a navštívili jsme Příbram a taky Kutnou Horu. Já musím říct, že jsem víc než nadšený z toho, jak publikum Čínasky přijalo moji maličkost a ten DJský set a jak třeba vypadá afterparty. V podstatě začátku to bylo takový jako vlažnější a najednou se z toho stal docela, dá se říct, jako velká součást, a já jsem moc rád, že mě tedy Čínasky přizvali a celá ta parta kolem Čínasky přizvali k tomuhle tomu tedy intenzivnímu létu, který bylo asi nejvíc nadupaný v mý historii, protože to je takový trošku, je to trošku, nechci říct náročnější, ale je to intenzivnější, protože už přijíždím brzo, třeba v jednu hodinu jsem na místě, odjíždíme třeba kolem 11. večer a samozřejmě kolem toho je spousta příprav. Já musím prostě dávat pozor, že jo, protože mi čekají dva sety, zároveň vystoupení s Čínaskama, ale je to parádní, přátelé. Já jsem fakt mega nadšený, že jsem mohl být součástí a ještě můžu, tedy dvě poslední zastávky nás čekají, a to Děčín a Praha, a tam taktéž budete vidět moc mojí maličkost, takže já se mega těším na ten závěr týhletý letní tour, která proběhla, probíhá, a tedy ještě bych chtěl vyzdvihnout Kutnou Horu. Já jsem si udělal výlet vlakem tam, protože jsem si říkal, mám to docela dobře na spoje, jestli pojedu do Prahy a pak autem z Prahy, nebo jestli pojedu vlakem rovnou tam, tak to asi vyjde na stejno. Jenže já jsem si nevšimnul, že vlakový nádraží v Kutné Hoře je úplně na druhé straně od toho jezuitského, tedy těch jezuitských kolejí, kde probíhal tedy koncert, což bylo zhruba asi 55 minut chůze, což by nebylo tak hrozný, když nemáte teda ten obří baťoch, s kterým já cestuju. Ale i přesto, že to teda bylo náročné, musím říct, že mě z toho teda pak chvílema bylo ousko, protože ten bagel je fakt jako mega těžký a nejsem na to úplně zvyklej chodit takovýhle dlouhý štreky, tak ta Kutná Hora, přátelé, to je nádhera. Místo co místo, trošku jiný, trošku zvláštní, ale krásný, takže příště to dáme asi znova s celou familií, ale bez toho baglu. Kdo mě zná a někdy cestoval s mým baglem, to nechceš, jo? I když jdeš podle mě na túru a máš takovou tu velkou krosnu, tak ta neváží tolik, co ten můj bagl plný té elektroniky. Když to někdo občas chce zvednout, třeba v letadle nějaká letuška, tak jí říkám, radši to nedělejte, já to tam dám, to tam nedáte. A většinou řekne, dejte ty si to sám, jo, prosím vás. Tak nic, to byl takový poznatek, my jedeme dál. Že Kutná Hora je krásná, což samozřejmě já už jako věděl, já tam byl, ale neprošel jsem si takhle jako celou. My jsme tam byli se Slinkem v Kostnici kdysi a se Zuzalkou a navštívili jsme tam takový ty výhradní místa. Teď jsem si to fakt prošel, doporučuju.

Až Color Music Radio, pořad Frikolora za gramce má mikrofonem DJ Friky. Časomíra ukázala 53 minut po 9. hodině. Dneska je 7. září, máme pondělí a svátek neboli jmeniny nám slaví Regíny. A stejně jako vždycky dnes vás uklidním, přátelé, nemusíme se bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno nebo polojasno. Výjimečně můžeme potkat třeba zataženo a to hlavně ve středních Čechách. Co se týče teploty a raní by se měly pohybovat mezi 9 až 11 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom 22 až 25 stupňů, k večeru se ochladí na 17 až 21 a přes noc potom teploty kolem 14 až 16 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady informace z Maďarska, tam se totiž konal tradiční závod v kopání hrobů. 19 týmů se zúčastnilo 9. ročníku celostátní soutěže hrobníků, která se konala v sobotu v severomaďarském městě Nyírgyzsefullejafalu. Ano, přátelé, všichni soutěžící se potýkali se začným horkem a suchou půdou. Celkem 38 hrobníků soutěžilo v rychlosti kopání hrobů. Hrobová jáma musela být dlouhá 2 metry, široká 80 cm a hluboká 1,6 metru. Z důvodu bezpečnosti může práci v jámě vykonávat pouze jeden ze soutěžících a druhý upravuje výkopovou, tedy hlínu, ale nesmí do jámy vstoupit. Soutěžící musí hrob vykopat tak, ale také zakopat. Pak se hodnotí také úprava hrobu. Body se udělují za oba úkony. Zvítězila dvojice Robert Nagy a Laszlo Kiss s časem 1 hodina 21 minut. Vítězové si rozdělili 200 tisíc forintů, tedy přes 13 tisíc korun. Soutěž zorganizovala Maďarská asociace správců a provozovatelů hřbitovů. Starosta města Magnola Mihelik označil fakt, že se soutěž konala právě v Nyírgyzsefullejafalu za zvláštní poctu, protože dosud se podobné soutěže konaly spíš ve větších městech. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, tak ta se týká nové houby. Už je asi v Česku, jenže houbaří našel a snědl. Odborníkům tedy chybí důkaz. Přátelé, hřib štíhlotřený tedy představuje v evropské přírodě fascinující, ale zároveň kontroverzní fenomén. Tato atraktivní a jedlá houba pochází ze Severní Ameriky, odkud se na evropský kontinent dostala pravděpodobně s dovozem sazenic borovic. V posledních letech se nekontrolovatelně šíří z pobaltských států směrem do střední Evropy. První nálezy jsou z Litvy, no a publikované 2011, ale autoři uvádějí, že podle místních tam rostl už od 80. let. Čekalo se, že se objeví v nějaké pískovcové oblasti na severu České republiky, v sousedství nejspíše, tedy s Polskem, no a že by to mohlo být buď Labské pískovce nebo Broumovsko. No a nakonec to jsou Lužické hory, respektive pomezí Lužických hor a Ralské pahorkatiny, říká mykoložka Lucie Zibarová, jedna z autorek seznamu nepůvodních druhů hub v České republice. Podle zpráv se tato houba už skutečně objevila, ale nálezce nebyl schopný věrohodně doložit, protože jí snědl, je totiž skutečně dobrá, tak skončila na talíři. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká hibernace. Co kdyby člověk mohl na týdny vypnout? Vědci našli v mozku klíč k hibernaci. Zvíře se schoulí do klubička, výrazně zpomalí metabolismus a jeho tělesná teplota klesne. Pak v tomto stavu vydrží celé týdny. Vědci nyní udělali důležitý krok k pochopení toho, jak mozek podobný proces pouští. Objevili totiž skupinu neuronů, která rozhoduje o tom, zda se zvíře vydá do hibernace. Dokážeme jednou napodobit, tak představa člověka, který nastoupí do raketoplánu, usne a probudí se až po příletu, zatím patří především do sekce science fiction. Výzkum hibernace ale není jen záležitostí budoucích cest do vesmíru. Vědci se stále intenzivněji zabývají otázkou, zda by se dalo výrazně zpomalení metabolismu jednou využít také v medicíně. Důležitý dílek této skládačky nyní našel tým vědců, který zkoumal syrské křečky. Výsledky zveřejnil jako předběžnou
studii na odborném serveru BioRxiv, zatím tedy ještě neprošli standardním recenzním řízením. O výzkumu informoval časopis Science. Mozex má svůj vypínač. Vědci se zaměřili na oblast mozku zvanou hypotalamus, tedy která se podílí mimo jiné na regulaci tělesné teploty a spánku. Právě zde našli skupinu neuronů, která byla aktivní ve chvíli, kdy křečci vstupovali do hlubokého stavu hibernace. Když vědci činnost těchto buněk utlumili, zvířatům trvalo déle, než se do hibernace vrátili. Naopak jejich aktivace vyvolala chování typické pro přípravu na hibernaci a výrazný pokles tělesné teploty. U křečků klesla přibližně o 13 stupňů Celsia. Podobné neurony přitom vědci už dříve spojovali se torporem u myší, které na rozdíl od křečků skutečně nehibernují. Torpor je krátkodobý stav výrazného zpomalení metabolismu a poklesu tělesné teploty. Nový výzkum ale naznačuje, že torpor a dlouhodobá hibernace nemusí být z hlediska mozkových mechanismů tak odlišné, jak se doposud předpokládalo. Hibernace, do toho houba, přátelé, která existuje, ale ještě jí svět neviděl, a muži podvádějí, ne, blbost, to jsem tady, ne, to tady bylo tedy přípravě, ale můžeme si to také říct, tady píší, přátelé, muži podvádějí ženy častěji, ale ženy podvádějí prý lépe. Ano, přátelé, tak to je tady informace, která mi do toho skočila, ale my jsme si dneska řekli informaci, že v Maďarsku se kopaly hroby a mně to přišlo tedy zajímavější. Teď už parťáci, a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky tedy s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a v neposlední řadě je potřeba zmínit firmu Maskot. Maskot, který ví, jak to zabalit a odfiltrovat, to jsou noví parťáci pořadu Frikolora. Je 10 hodin, Marťas má nějakou chřipku, takže bohužel dneska bez Martina svátka jeho Holiday Edition, tak my samozřejmě Martinovi přejeme, aby se co nejdřív uzdravil a opět se objevil v éteru Color Music Rádia, protože mě minimálně chybí ten telefonní, tedy přepojovací rozhovor, a vám určitě i ta selekce, kterou pro vás Martin připravuje. Tohle už bylo ode mě všechno, mějte krásný den, slyšíme se opět zítra po 8 hodině s pořadem Frikolora, a jak říkám vždycky, čau!

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

0: Now You Know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouch.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Just lift it up again.
1: Jo, Kabaka Pyramid vydal v pátek, poslední pátek v srpnu nový album, z kterého vám s velkou chutí jsem zahrál dvě ukázky. A opět to vyšlo na labelu Damiana Marleyho, nebo Marleyovec celý rodiny, Ghetto Youth International. A připomínám, že Kabaka získal za to předchozí album v této spolupráci Grammy. A vůbec bych se nedivil, kdyby zkoroval i tentokrát, nicméně v kategorii reggae nebo hip-hop, to je otázka. No a teď pozor, ještě jednou D'Angelo, s kterým jsme začínali menu. Ztracený kousek, který nahrával u Jay Dilly a ke kterému se nějak dostal Busta Rhymes a dostal to na svou novou desku, kterou celou postavil na beatech, který měl schovaný od Jay Dilly. A ta deska se jmenuje Diligence Part 2. No a co je vtipný je, že to, co tam zpívá D'Angelo, to je parafráze na slavný jamajský song, který se dáme za chvilku. Tak takhle blízko k sobě má reggae a hip-hop mezi námi. Ale vím, že posluchači Color Music Radio už ví. Oh gosh, pull up the tune, pull up, teď se nám to tam trošku zamotalo, dva songy najednou, no tak co s tím. Busta Rhymes a Jay Dilla, potom pustíme ten originál Sista Nancy.

Badabam Bam, Sister Nancy. Jeden z vůbec nejsamplovanějších jamajských tracků všech dob. Kdo si to vypučil namátkou Lauryn Hill do songu Lost Ones, Jay-Z do songu Bam, Kanye West do songu z Rihanna a Swiss Beats, Pete Rock a Seal Smooth v pecce, v který hostuje zároveň Heavy D, Chris Brown, Guerrilla Black featuring Beanie Man, Groove Armada, Gangstar, Alicia Keys, Hair, no a hafo dalších. Na Jamajce tenhle ten song vzniknul na rytmu jménem Stalag a samozřejmě na rytmu, protože tam mají tolik talentů a tolik talentovaných zpěváků, tak vzniklo tisíce verzí. Tohle to je jedna z mých oblíbených verzí, už modernější, a nějakých 10-15 let zpátky. To může být na labelu Jukebox. Tady se to jmenuje Stagalag a je na tom současná první liga Jamajky na mátkou Romain Virgo, Busy Signal, Tarus Riley a další. A tohle to je verze a la Agent Sasko, a.k.a. Assassin. Kdo posloucháte úterní reggae speciály, tak tyhle jména vám něco můžou říkat. Pokud koukáte jak z jara, tak si někdy vylaďte, buď v úterý od 21. často až do půlnoci, anebo v neděli od 22. hodiny. Bam, bam, pull up the tune. Agent!

One day, I'm gonna understand. Zion.

to Zion, Lauryn Hill a Carlos Santana z, samozřejmě z jejich slavné desky The Miss Education of Lauryn Hill. Ten song napsala pro svýho syna prvorozenýho a teď nevím, jestli ho zrovna čekala nebo se zrovna narodil. A je zajímavý, že teď už to je velký, velký chlapík, kterýho jsme si hráli předtím v tom songu. To byl Zion Marley. A teď, čímž to navazuju na to, že jsme si hráli úplně na začátku poledního menu dnes D'Angela a potom Angie Stone a potom jejich společného syna. Teď další most, který tam vidím před sebou, je, že když jsme si zahráli Lauryn Hill, tak by byl taky dobrý čas si zahrát samozřejmě Wyclefa Jeana a nebo Fugees. A zrovna Wyclefa tady jednoho mám. A protože je podzim, nebo respektive podzim je za humny, dáme věc jménem Gone Till November. A jak Wyclef v tom úvodu zpívá, tenhle ten song věnuje všem bratrům tam někde, kdo cestují pracovně a kdo svým rodinám volají a svým dětem, který zrovna začali chodit do školy a říkají, ale budu zpátky až v listopadu, ale miluju vás. Tak pro všechny, kdo takhle cestují na dálku a pracují, tak tohle je pro vás Wyclef Jean. I dedicate this record to Carnival to all you brothers taking long trips down south, Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

Tak, starý slavný kousek Gone Till November. Wyclef Jean, který minulý týden vydal svý první jazzový album. V minulém poledni jsme si hráli jednu věc. Tady je další, v který hostuje s ním Robert Glasper, Gondwin Lewis a další. Album se jmenuje Quantum Leap Volume 2, nebo taky Q Theory. Posloucháte polední menu?

a Patrick Pélissier na prvním jazzovém albu Wyclefa Jeana, který o tom už dlouho snil. A musím říct, že to mě fakt baví, že by člověk klidně čekal nějaký další popový mainstream a on místo toho jde tady tímhletím směrem, jako šel třeba Bobby McFerrin a mnozí další, který je radši právě, jak jsme se bavili předtím, ne, že děláte radši z toho vnitřního prostoru, než abyste se přizpůsobovali těm trendům, který navíc kdo to dominuje, ne? A kdo ty trendy vytváří, AI? Tak big up všem muzikantům, všem kreativcům všeho druhu, kdo nezanevřeli na poctivý řemeslo. Další skvělý muzikant právě teď a tady je Richard Bona, společně s projektem, teď nevím, jestli Bacillus nebo Bacillus. Každopádně No quiero bailar solito, což znamená nechci tancovat sám. Tak pojďte tancovat společně. A pokud zrovna stojíte v zátpě, tak otevřete okýnko a zamávejte nahoru. Uvidíte, třeba někdo poslouchá taky před

Bobby McFerrin z jeho nádherného alba Bang Zoom z roku 1995, který jsem objevil ještě prvé nedávno, stejnojmenná skladba, která ten jeho epos otvírá. Vřele doporučuji celou tu desku a teď v závěru poledního menu mám pro vás ještě koncertní pozvánku, a to na kyjevské Hype & Dash, který podobně svobodným způsobem nakládají s jazzem a propojují ho s rockem, s hiphopem i s dalšíma žánrama, a je to velmi zajímavý, a ty vystoupí 4. října v Praze v Café v lese. Ochutnejte.

poslední song dnešního poledního menu. Ukrajinská mladá jazzová parta Hype and Dash. A u mikrofonu v tomhletom songu hostuje Tamara Kramar s jménem Pilgrim s pozvánkou na první pražský koncert Hype and Dash, který proběhne první neděli v říjnu v pražském kafe v lese. A kvůli tomuhle koncertu jsem rozjel takovou novou značku, která se jmenuje Prague Auto Box. Teda ne auto, ale auta, jakože mimo škatulky. A chystám v rámci toho hned dvě akce. První budou belgicko-portugalský AO o den dříve v prostoru Davidský klubovny. Taky hodně zajímavý koncert, to si pustíme příště. A v neděli, právě první neděli v říjnu, Hype and Dash v pražském kafe v lese. Lístky jsou na GoAutu, vřele doporučuju pro nejenom pro ty, kdo máte rádi jazz, protože oni opravdu mají hodně přesahu. Jsou z Kyjeva a hrajou hodně zajímavou muziku, tak tip pro vás a poděkování parťákům poledního menu, což je nakladatelství Dharma Gaya a MacParts.cz. Společně oběma díky, přeju vám krásný odpoledne a na brzkou slyšenou.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. A Strtek. Strtek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
4: Hey, this is Gregory Porter. Stick with my friends.
5: Color Music Radio.

0: Vintage Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Rock. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od styži do šesti na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly 2 hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

check out some rare function, baby.

0: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin.
2: Hudba všech barev.
3: Color Music Radio.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
2: Oh, excellent.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flash disk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
3: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Vážení cestující, navštivte naše facebookové stránky Dream Flight, přidejte se k nám a neujde vám žádný náš let na planetu snů s chilloutovou hudbou. Klidný let a příjemný poslech vám přeje ze stanoviště řízení letu Dream Flight Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.